0: to byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
1: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
6: Rádio Hana.

0: že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Kojetíně mají z brusu novou přírodní oázu, kde si i kousek od centra budete připadat jako v opravdové divočině. Za 13 milionů korun tam vznikl unikátní mokřad s naučnou stezkou, který už teď láká rodiny, pejskaře i seniory na pohodové procházky. Pokud si chcete odpočinout za zpěvu ptáků a skřehotání žab, tahle lokalita v Lužním lese je pro vás jako stvořená. Mobilní telefony na českých školách možná dostanou jasnější mantinely. Premiér Andrej Babiš totiž podepsal poslanecký návrh, podle kterého by nová pravidla pro jejich používání měla začít platit už od září roku 2027. Řada českých obcí teď řeší velký problém, chybí jim totiž peníze na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Podle sdružení místních samospráv si většina zřizovatelů tyto důležité nepedagogické pracovníky ve školách sice dál nechala, ale hledání financí na jejich výplaty začíná být velmi kritické. Sport. Fotbalové mistrovství světa má za sebou jubilejní tisící zápas své historie. Tuniští fotbalisté v něm ale po prohře 0-4 nestačili na Japonsko. Po celkově druhé porážce na šampionátu tak bohužel definitivně přišli o šanci na postup.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorší.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Tak co tu vlastně děláš?
2: Přived mě sem, tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To
1: víš, ne, čeku, prostě, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádný

0: Viděl jsem tě na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Měl jsem z toho radost, byl jsi to zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt, tam strašně činí.
2: Podle mě mi měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty gremy. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím,

0: tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Hana je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraji. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

0: Když se podíváte na nebe, možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové, to je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
1: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
0: Jak to vidíš tento týden?
1: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět, ty výsledky. V dohledné době, ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to, je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
0: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
2: Jsme online na rádio.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.

0: horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím, že poplujeme proti proudu.
0: Hvězdy ví, Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
3: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
4: Rádio Hana
3: a ranní topka.

0: Dobré ráno, ty závěrečné vteřiny hodiny mezi 5. a 6. patří Stingovi. Koho pro vás budeme mít dál?
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahrajeme Michaela. Pro skvělé probuzení Alex Voren. Nezapomínáme na Mandraže. A teď vysíláme nové zprávy. Je 5:58.
3: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. V Kojetíně mají z brusu novou přírodní oázu, kde si i kousek od centra budete připadat jako v opravdové divočině. Za 13 milionů korun tam vznikl unikátní mokřad s naučnou stezkou, který už teď láká rodiny, pejskaře i seniory na pohodové procházky. Pokud si chcete odpočinout za zpěvu ptáků a skřehotání žab, tahle lokalita v Lužním lese je pro vás jako stvořená. Mobilní telefony na českých školách možná dostanou jasnější mantinely. Premiér Andrej Babiš totiž podepsal poslanecký návrh, podle kterého by nová pravidla pro jejich používání měla začít platit už od září roku 2027. Řada českých obcí teď řeší velký problém, chybí jim totiž peníze na platy kuchařek, školníků nebo uklízeček. Podle Sdružení místních samospráv si většina zřizovatelů tyto důležité nepedagogické pracovníky ve školách sice dál nechala, ale hledání financí na jejich výplaty začíná být velmi kritické.
3: Sport.
4: Fotbalové mistrovství světa má za sebou jubilejní 1000. zápas své historie. Tuniští fotbalisté v něm ale po prohře 0-4 nestačili na Japonsko. Po celkově druhé porážce na šampionátu tak bohužel definitivně přišli o šanci na postup.
5: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
6: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej... O čem jsem to mluvila?
5: Už vím. O nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Hana úplně nejdéle.
1: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
5: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
1: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Počasí.
7: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne bude i malá oblačnost, později odpoledne už se nám ale začne zatahovat. Místy očekáváme přehánky nebo bouřky, a to i docela silné. Večer pak bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají v pondělí k 26 až 30 stupňům, na horách naměříme přibližně 20 až 24 stupňů. Biozátěž bude v pondělí na většině Hané na nejhorším stupni, a to kvůli vysokým teplotám.
8: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, momentálně je blokovaná D1 na 254. kilometru u Kroměříže ve směru na Vyškov. Podrobnosti právě teď. Na D1 254. kilometr za Kroměříží ve směru na Vyškov probíhá odstraňování následků dopravní nehody nákladňáku a dvou dodávek. Nákladňáky je na boku. Ve směru na Vyškov je to za Kroměříží neprůjezdné. Policie odklání dopravu na 258. kilometru. Jdeme přes Postoupky, přes Bezměrov a zpátky na dálnici se napojujeme na kilometru 253.
3: Rádio Hana.

0: Bylo 6 hodin, vaše věrná Hana vás osvěžuje oblíbenými hity, tady je nejlepší hudební výběr a je super, že jsme všichni bez úžehu, bez úpalu přežili horký víkend. Počasí, jako v sauně, bylo vedro, že i kapela Kabát by se mohla přejmenovat na Tilko. Dneska polojasno, odpoledne může sprchnout, teploty do 30. Je 6 hodin, 9 minut, krásné pondělní ráno, 22. června, svátek slaví Pavla a my si už po 7:15 řekneme, co tohle jméno znamená, tušíte?
1: Rádio Hana, ranní topka.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Ráno je top!
0: Rádio Haná.

0: Naše drahá rádiová rodina, hoďte se do gala. Tohle bylo její Free From Desire, gala ve vysílání Rádia Haná 90. 6 hodin, 16 minut. Praktická informace, dobrá nálada, má nejlepší hudební výběr, to je náš oblíbený ranní trojboj, který pro vás ve studiu pravidelně připravujeme každé všední ráno mezi 6 a 9 v naší ranní topce. Po půl sedmé se vrátíme samozřejmě také za naším rádiovým astrologem, spojíme se s ním jako každé pondělí. Ještě před půl sedmou budeme řešit uzavřenou D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Provoz tady na 254. kilometru blokuje kamion na boku. Poslechněte si více z naší dopravní centrály už za chvíli. Další hudební náklad do Rádia Haná přivezou například Mandraže nebo Capital Cities. A teď je tu dnešní kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Radio Hana. Nejlepší hudba.

0: Bezpečí Safe and Sound, Capital Cities, nejlepší hudební výběr pro vás, 6 hodin a 28 minut. Dobré ráno, co vidíme, když se s Rádem Hana takhle v pondělí 22. června podíváme na nebe. Vidíme modré nebe, občas nějaký ten bílý mrak nebo bílou čáru po letadlu, ale náš rádiový astrolog toho vidí logicky mnohem více. Například to, že svět se obrací k lepšímu a údajně se na tom podílí i lepší mezilidské vztahy. Více informací doplníme s naším rádiovým astrologem, jakožto každé pondělí už po 6:30. A teď v 6:28 blesková ranní doprava i počasí Rádia Hana pro vás. Víkend byl na koupání, vyrazili jsme na bazény, k jezerům, rybníkům, nebo jsme se s dětmi cachtali v bazénku na zahradě. Dneska se má mírně ochladit. Ráno na Olomoucku, Svitavsku, Vyškovsku i Hranicku přináší teploty mezi 17 a 19 stupni. Přes den 27 až 29 stupňů. Má být převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky nebo bouřky. V Olomouci, Uničově, Přirově, také v Šumperku bez nehod, ale bouraný kamion na boku blokuje teď 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odklání provoz na 258. kilometru přes Postoupky bez Měrov. Zpátky na dálnici na D1 najíždíme na 253. kilometru na úrovni Kojetína. A pokud si také dneska budete auto chladit klimatizací, nezapomeňte, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a teplotou v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koladujeme o pořádnou angínu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Dobré ráno na Hané.

0: Pro vaše dokonalé vstávání spolu si užíváme první letní ráno tohoto roku. Astronomické léto začalo včera dopoledne v 10 hodin a 25 minut. Pretenders a Lucie Bílá nás osvěží za moment, taky klikneme na náš Facebook, kde se vás ptáme na další top dotaz. Kdyby se to dalo nějak ovlivnit, jaké zaměstnání byste chtěli dělat v příštím životě? Vaše peckovní komentáře tady budou za chvilku a 6 minut po půl sedmé má slovo náš ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.
0: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
0: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Jahody, jahody.
8: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Lucka Bílá vstává s námi 3 minuty po 3 čtvrtě na 7. Posloucháte Radio Hana. Hrajeme všem, co mají za sebou horkou noční šichtu a také se usmíváme na všechny, co kvůli vedru spali v noci na peřině a před odchodem na ranní šichtu si třeba ještě teď dáváte studenou sprchu. Dneska ráno na Facebooku Radia Hana zjišťujeme jednu zajímavou věc. Kdybyste si mohli vybrat, jakou práci byste chtěli dělat v příštím životě. Pojďme se podívat na vaše komentáře. Posloukačka Katka by zamířila k policii nebo na soud, takže pořádek, spravedlnost. Roman má jasno, chtěl by být klavesák ve světoznámé kapele, koncerty, faninky, autogramy, každý večer jiné místo. Romana by v příštím životě chtěla být zodpovědná porodní asistentka. A Kamil jde rovnou k věci, chtěl by být rentiérem a klidně by to mohlo být už v tomto životě. Tak to bychom asi chtěli, Kamile, všichni. Co vy, kdybyste si mohli vybrat jakoukoliv práci, kterou byste chtěli dělat v příštím životě, jaká by to byla? Dejte vědět. Dobré ráno.

0: Počkej.
1: Jako, Žaneto, ty jdeš dneska do práce bez kalhotek? Na to se vás možná dáme může dneska a třeba takhle ráno ptát váš partner, když to vidí. A ten partner určitě neví, co je dneska za den, co?
0: No jo.
1: Tak mu to řekneme. Na 22. červen připadá tradičně Mezinárodní den bez kalhotek. Ano, fakt je to pravda. Tipnete si, kolik Čechů chodí bez spodního prádla pravidelně? My jsme to na Rádiu Haná zjistili. Odpověď po 7. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
1: A tohle je odpověď na otázku, co bude hrát. Calvin Harris už se na vás těší, stejně jako Well to Power. Nebo Olga Lounova. Vy a Rádio Haná patří k sobě i v pondělí ráno. Hezký nový pracovní týden je 6.56.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Je pondělí 22. června. Voda se vyvalila v Olomouci v Hynajsově ulici a okolí v noci na dnešek. Došlo tu k havárii vodovodu. Moravská vodárenská již oznámila obnovu dodávek vody, ale zároveň i další havárku, a to na Krapkově, Volkrově a okolí.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Své aktuální trenéry o víkendu představila fotbalová Sigma Olomouc a tým povede do nové sezóny dál Pavel Hapal, který je na postu kouče už od dubna. Novým trenérem Bčka Sigmy se stal Tomáš Palinek se zkušenostmi ze Slovácka a Brna. Řidiči, kdo dnes jedete po dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží, opatrně. Ráno tu ve 4 hodiny provoz zastavila srážka kamionu a dodávky a oba jízdní pruhy ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion. Nehoda je v šetření. Teplotní rekordy v Olomouckém kraji. Pro včerejšek, tedy 21. červen, padl 8 let starý rekord v Prostějově. Meteorologové tu naměřili 32,6 stupně Celsia. Maximum z roku 2018 vzrostlo o 3 desetiny. V Přerově bylo 33 stupňů, což vyrovnalo rekord z roku 2021. Síť porodnic se do budoucna v Česku zmenší. Hovořil o tom pro ČT ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je nízká porodnost. V provozu by měla zůstat jen vytížená zařízení s více než 600 porody ročně.
4: Sport.
6: Domácí úspěch motocyklového závodníka Filipa Salače. Dojel třetí na velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Daří se mu, po druhé v sezóně se prosadil na stupně vítězů.
7: Čekal jsem, že ta motorka pojede trošku líp, ale v tom vedru prostě to nešlo a musel jsem čekat, než oni udělají chybu, jak se přes ně dostal. Pak jsem zatáhl, chytil jsem první skupinku a chtěl jsem zaútočit na ně, ale trošku jsem prostě odvařil pneumatiky, protože jsem měl o dost rychlejší tempo než oni. A dvě kola před koncem, jak se mi vzdálili, tak jsem to na třečku málem zahodil a to byl moment, kdy jsem si řekl, hele, třetí místo ber, jenom to můj nejlepší výsledek v kariéře.
6: Řekl k úspěchu závodník Filip Salač.
4: Počasí.
8: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepískl, tak dneska ubereme, dobře?
1: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes, opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia. Olomouci, Uničově, Přerově, také v Šumperku bez nehod, ale bouraný kamion na boku blokuje teď 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odklání provoz na 258. kilometru přes Postoupky, Bezměrov. Zpátky na dálnici na D1 najíždíme na 253. kilometru na úrovni Kojetína. A pokud si také dneska budete auto chladit klimatizací, nezapomeňte, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a teplotou v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koledujeme o pořádnou angínu.
4: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Tomáš Máček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Lucie, počkej, ty jdeš jako do práce bez kalhotek. Posloucháte Rádio Hana a na tohle se vás, dámy, klidně může zeptat váš partner, který neví, co je dneska za den. Tak to všem připomeneme. Ano, na 22. červen připadá Mezinárodní den bez kalhotek. Oni, gynekologové a urologové, to celkem kvitují. Občasné odložení spodního prádla prý našemu tělu prospívá. Hlavní výhody jsou prevence různých infekcí, kvasinkových, víc to větra a nedráždí se pokožka. No a teď otázka. Tipnete si, kolik Čechů v létě nenosí spodní prádlo pravidelně? Lifestyleové magazíny se na to zaměřovaly, samozřejmě oficiální číslo úplně neexistuje, ale údajně spodní prádlo v létě nenosí zhruba 10 až 15% Čechů a Češek. Jste mezi nimi? Jestli chcete spodní prádlo speciálně dnes, klidně nechejte doma, ale rádio to berte všude sebou. Za chvilku horoskopy a teď osmdesátky. Baby, I love her way. Dobré ráno. 8 minut po 7.

Než se rozjede celý ten bláznivý týden naplno na 100%, možná máte těch pár ranních minut teď jenom pro sebe a my jsme rádi, že trávíte s námi. Posloucháte Rádio Hana a ranní topku pondělí 22. červen. Začínáme společně, těší se na vás.

0: začínáme spolu a je to dobře, dneska bude o trochu menší vedro než včera. Ono slunce nejspíš uznalo, že ne všichni tu víkendovou saunu ocenili. V sobotu v neděli bylo velké vedro. Dneska namíříme, řekl bych, takových milosrdnějších 27 až 30 stupňů. Polojasno nebo oblačno, odpoledne může zapršet anebo zabouřit. Více o počasí, taky o ranní dopravě pro vás na vlnách Rádia Haná před 7:30. A teď v 7:18 se u mikrofonu potkáváme i s Kvítkem.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, od rána budete nedostižně aktivní. Býci, vaše tělo si vyžaduje změnu životního stylu. Blíženci, dlouhé letní dny, to je přesně to, co teď potřebujete. Raci, budujte dál dobré jméno, makejte poctivě a svědomitě. Lvi, dneska budete mít chuť všechno organizovat. Pany, vyplatí se investovat do svých koníčků. Váhy, umíte ukázkově odpouštět. Štíři, úspěchy, tak ty vám rozhodně zvednou sebevědomí. Střelci, neustále budete něco komentovat. Kozorozi, zbytečně nespěchejte. Vodnáři, vaše rebelské já bude vymýšlet ty nejšílenější nápady. A co my ryby, prý se budeme bavit tím, že poplujeme proti proudu.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
2: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni.

Mimoně a Monstra. Setkání s Mimoně v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz. Rádio Hana. Ráno i

Ve vysílání Rádia Hana s námi snídá skvostná Celine Dion. Možná jste, přátelé, dneska ráno s námi dobíhali na autobus do práce nebo do školy a po krátkém sprintu jste nemohli popadnout dech. No, my vám řekneme, že samozřejmě to známe, taky občas tady v rádiu nestíháme, to je úplně v pohodě, ale fotbalisté na mistrovství světa to mají mnohem fyzicky náročnější, co se s jejich tělem děje během zápasu a jak třeba pálí kalorie. To spolu zjistíme už po půl osmé. A teď v 7:28.

0: Šovsku přinaší teploty mezi 19 a 21 stupni. Během dne, během pondělka 22. června máme naměřit 27 až 30 stupňů. Převážně polojasno anebo oblačno, odpoledne místy přehánky či bouřky.
1: Doprava.
0: Dopravní trable v centru Olomouce, také na D1 u Kroměříže anebo ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Kvůli havárii vodovodu je v centru Olomouce omezený průjezd kolem Plech Arény na Hynajsce. Bouraný kamion na boku stále blokuje 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odkalení provoz na 258. kilometru. Jedeme přes Postoupky, Bezměrov, zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kujetína na 253. kilometru. Ve Valmezu bouračka dvou osobáků na ulici Štěpánov. Tady pozor poblíž jednoty. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
1: Rádio Hana.

0: tomu, co s tím fotbalem je poměrně úzce spjato, to znamená fyzická zátěž.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Počkejte na mě! Možná jste přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: Dobré, to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Hana.

0: holačko, la volá. Dobré ráno, posloucháte Rádio Hana. Pondělí 22. červen. Potřebujete vědět, kolik je hodin? Jasně, řekneme za 3 minuty 3/4 na 8.
1: Nosím černý brýle.

0: svátku Pavlám, ano, Pavlínky dneska slaví, ale pozor, samozřejmě nejsou to Pavlíny, ale jak jsem řekl, jsou to Pavly, holky jsou na to celkem náchylné a alergické, tak to hlavně nespleťte, dneska slaví Pavly, no a budeme hrát taky dělníkům, kteří makají na rekonstrukci autobusového nádraží v Uničově, kdy máme mít hotovo, co tady bude nového, to uslyšíte v dalších zprávách před osmou. Jedině tady u nás na Hané, jdeme na to.
1: Rádio Hana.
2: Ranní topka.

0: Drží se nás pondělní ranní pohoda. Radio Hana s vámi 7.50. Kvůli havárii vodovodu je v centru Olomouce omezený průjezd kolem Plech Areny na Hydajce. Počítejte s tím. Další doprava pro vás ve zprávách Radio Hana před 8. A teď 90. Savage Garden. Jdeme na to. Dobré ráno.
1: Ranní topka Radia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Savage Garden, I Want You, vracíme zpátky 90 na vlnách Rádia Haná, 7 hodin 53 a půl minuty, léto budíš pochváleno, posloucháte své letní Rádio Haná. Dnes se vychutnáváme první letní ráno tohoto roku a vy si říkáte, no Lukáši, pozor. Jak to může být první letní ráno, když léto začalo už včera? No takhle, samozřejmě máte pravdu, ale léto včera začalo až dopoledne. V kolik přesně, to si připomeneme v počasí Rádia Haná. Uslyšíte, jaké jsou vyhlídky na tento týden a budeme si zpívat, krásně zpívat.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude Gazebo. Zapomeneme na pondělní starosti, budeme nad věcí s Mikaelem.

0: Houdini obohatí pondělní ráno na vlnách Rádia Haná po zprávách. Dřív než ostatní s Tomášem Gottwaldem.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: A jdeme na další zprávy. Je pondělí 22. června. Jako nové bude autobusové nádraží v Uničově. Dnes začíná jeho proměna za více než 20 milionů korun. Rekonstrukce má být hotová v září a přinese moderní čekárnu, zastřešená nástupiště a chytrý informační systém. A obnovou prochází také lesní cesta Návrší v okolí Králického Sněžníku. Kvůli stavbě nebude známá pěšina průchozí a ani průjezdná, a to až do 15. listopadu. 2,5 kilometru dlouhý úsek cesty u Stříbrnic u Starého města pod Sněžníkem se zavřel v uplynulých dnech. A řidiči, hotová už je úprava na výpadovce z Přerova na Olomouc. Ředitelství silnic a dálnic tu doplnilo protihlukové stěny u předmostí a položilo nový asfalt. Úsek silnice 55 je tak průjezdný bez omezení. Úpravy pomohly zmírnit dopravní hluk v lokalitě. Výstražná 24-hodinová stávka začala v České televizi a rozhlase. Zaměstnanci protestují proti vládnímu plánu zrušit koncesionářské poplatky a financovat obě média ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů. Vysílání například poběží se zpožděním.
1: Sport.
3: Neděle přinesla hned 3 tituly českých tenistek na světovém okruhu. Přerovská hvězda Linda Nosková ovládla travnatý turnaj WTA v Berlíně, Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu a Daria Vidmanová v portugalské Figueiře. Gratulujeme. Dařilo se také českým hokejbalistům a hokejbalistkám na domácím mistrovství světa v Ostravě. Naše mužská reprezentace porazila ve svém druhém utkání na šampionátu Kanadu 6-3 a nad Kanadou vyhrály i naše hokejbalistky 6-4.
1: Počasí.
0: Astronomické léto začalo včera v 10.25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30. Zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Dopravní trable v centru Olomouce, také na D1 u Kroměříže anebo ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Kvůli havárii vodovodu je v centru Olomouce omezený průjezd kolem Plech Arény na Hynajsce. Bouraný kamion na boku stále blokuje 254. kilometr D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Policie odkladní provoz na 258. kilometru. Jedeme přes Postoupky, Bezměrov, zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetína na 253. kilometru. Ve Valmezu bouračka dvou osobáků na ulici Štěpánov. Tady pozor poblíž jednoty. Brzda střídá plyn a s námi jste za volantem in.
1: Rádio Haná.

ranní náladu, posloucháte Radio Hana, ranní topku, spolu si užíváme první letní ráno tohoto roku, ano. Klikneme na náš Facebook, kde se vás dneska ptáme na další top dotaz hlavními hrdiny, jste samozřejmě vy. Ptáme se, kdyby se to dalo ovlivnit, jaké zaměstnání byste chtěli dělat v příštím životě? A to, co píšete, to je naprostá pecka, podíváme se na to spolu už za nějakých 6 minut. Teď hrajeme I Like Chopin. Dobré pondělí ráno, 22. červen s vámi.

0: Spolu se zpěvákem Michaelem jsme na věcí. Posloucháte Radio Hanák. Narozeninám dneska připíme herečce trojnásobné držitelce Oscara Meryl Streep. Další dnešní oslavence, oslavenkyně určitě zmíníme už za chvilku ve vysílání Radio Haná. No a teď je dnešní téma. V 8 hodin 6 minut my hrajeme všem, co mají za sebou horkou noční šichtu. Usmíváme se taky na všechny, co kvůli vedru spali na peřině. A před odchodem do práce na ranní směnu si ještě dali třeba studenou sprchu. My na Facebooku Radio Haná dneska zjišťujeme spolu jednu zajímavou věc. Ptáme se, kdybyste si mohli vybrat jakoukoliv práci, kterou byste chtěli dělat ne v tomto, ale v příštím životě. V příštím životě se narodíte, vyrostete, vystudujete a co byste v tom příštím životě chtěli dělat? Posluchačka Katka by zamířila k policii anebo na soud, takže zákon, pořádek pomáhá a chránit. Roman by chtěl být klávesák v nějaké světově známé kapele, koncerty, faninky, autogramy, každý večer jiné město. Romana, ta by chtěla být v porodnici, zodpovědná porodní asistentka. A Kamil, ten bez okouků, jde rovnou k věci. Kamil by chtěl být rentiérem. A klidně by mu nevadilo, kdyby to stihl už v tomto životě. To by nevadilo nikomu, Kamile. No a co vy, přátelé, kdybyste si mohli vybrat jakoukoliv práci, kterou byste chtěli dělat v příštím životě? Jaká by to byla?
1: Radio Hana. Nejlepší

0: Praktické informace, dobrá nálada a hlavně nejlepší hudební výběr, to je náš oblíbený ranní trojboj, který pro vás ve studiu Rádia Haná pravidelně připravujeme každé všední ráno mezi 6 a 9 hodinou v naší ranní dobce. Je 8 hodin, takřka 15 minut, 8:45. My se za chvilku, to znamená ještě před 8:30, vrátíme také k uzavřené D1 kvůli nehodě u Kroměříže ve směru na Vyškov. Provoz na 254. kilometru od brzkého rána blokuje kamion na boku. Poradíme, kudy to oběd. Další hudební náklad do Rádia Haná už za pár vteřin dovezou Dua Lipa, nebo taky Sebastian a U2. A teď pro vás, jak jsme slíbili, dnešní kalendář.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí Hanáckou Necky

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí.
3: Luskni.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
9: Rádio Haná.
10: Přejeme

0: Přesně takhle zní 90. léta pro vás. The Bad Touch, nejlepší hudební výběr. Co vidíme, když se s rádiem Hana v pondělí 22. června podíváme na nebe, tak vidíme modrou oblohu, možná občas nějaký ten bílý mráček nebo třeba bílou čáru po letadlu, ale náš rádiový astrolog toho vidí mnohem, mnohem více. Třeba vidí to, že se svět obrací k lepšímu a podílí se na tom i lepší mezilidské vztahy mezi námi. Více doplníme s naším hostem už po půl deváté. A teď 8:25, blesková ranní doprava i počasí rádia Hana. O víkendu to bylo na koupačku, potkali jsme se na bazénech, u jezer, u rybníků, nebo jsme se s dětmi cachtali v bazénku na zahradě. Dneska se má mírně ochladit, ráno na Olomoucku, Moravskoslezsku, také na Boskovicku nebo v okolí Valmezu přináší teď teploty kolem 22 stupňů. Přes den naměříme 27 až 30, má být převážně polojasno anebo oblačno, místy přehánky či bouřky. Doprava. Nehoda v Olomouci, blokovaná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov a policie v Rýmařově, také v Postřelmově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci srazila tramvaj chodce na křižovatce třídy Míru a Pražské. Od brzkého rána, jak od nás víte, je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Kamion tady leží po nehodě na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes postoupky Bezměrov. Zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetína na 253 km. A policie na pondělnější chtě teď chytá. Měří a kontroluje v Rýmařově na Opavské, také na Šumpersku v Postřelmově, na Komenského ulici před Hřbitovem. Šťastnou cestu a hezký den.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
2: a ranní topka.

0: kapela YouTube se taky rozhodla, že nám na Radio Hana vytvoří překrásné ráno, úžasný den. It's a beautiful day, mega hit milénia pro vás teď, 9:30. Počkej, Žaneto, počkej. Ty jdeš jako do práce bez kalhotek? Na to se vás, dámy, dneska ráno mohl ptát doma váš partner, který asi neví, co je za den. Tak mu to řekneme, co dneska na 22. červen připadá tradičně Mezinárodní den bez kalhotek. Fakt je to pravda, tipnete si, kolik Čechů chodí bez spodního prádla v létě pravidelně. My jsme to zkusili zjistit, odpověď po 8:45. A teď 2 minuty po 8:30 má slovo náš další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrav, zdravím tebe i posluchače.
0: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
0: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
9: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.

Milujeme 90. R.E.M. a jsou mu 40. Ranní topka rádia Hana, to je prostě jiná liga. Máme pro vás všechno, co potřebujete pro své úspěšné ráno. Hity, zprávy, dobrou náladu. Dneska v kalendáři pondělí 22. červen a dnešek patří vám, my to víme. Dobré ráno, rádio Hana, Tom Gregory.

0: kvitují, říkají, že občasné odložení spodního prádla prý našemu tělu prospívá. Hlavní výhody jsou třeba prevence kvasinkových infekcí, víc to větra, nedráždí se pokožka. Do rádia Hana se ozvala posluchačka Lucka. Ahoj.
1: Lucie, ty jdeš dneska bez kalhotek do práce? Ne, Lukášku, vzala jsem si kalhotky. No. Já si je sundám, jak přijdu domů. A budu celý den bez kalhotek, ale dobře ty.
0: Dobře. Mezinárodní den bez kalhotek, Luci, díky za tohle info, velmi praktické. Tipnete si, přátelé, kolik Čechů v létě nenosí spodní prádlo pravidelně. Oni se na to zaměřovali, lifestyleové magazíny dělali si nějaké průzkumy. Pravidelně prý v létě spodní prádlo nenosí 10 až 15% Čechů. Jste mezi nimi? Takhle, pokud chcete spodní prádlo, speciálně dneska, klidně, nechejte doma, ale rádio, to berte všude sebou. Jsme Rádio Hana, za chvilku zprávy a procházka pamětí, teď 12. No a když už Mezinárodní den bez kalhotek, tak nahá. Najednou.

tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: I tahle novinka se řadí do kategorie top ranních megahitů, které nemůžete poslouchat jenom tak, bez toho, aniž byste na ní neměli nějaké reakce. Tohle je přesně ta písnička, se kterou si podupáváte do rytmu nebo poklepáváte prstem do volantu. Krištof, novinka Půlnoční řík, i tohle nám vylepšilo dnešní snídaní, cestu do práce nebo po víkendové setkání se šéfem. A dneska mezi 6 a 9 hodinou, to bylo ráno plné informací, zábavy a hlavně top posluchačů, tedy vás. My jsme mluvili o noční havárce vodovodu v centru Olomouce, kvůli které je teď silný provoz v centru na Hynášce, taky kolem Ušáku, kolem Plech Areny se momentálně nedá projet. Spojili jsme se s naším astrologem, oslavili Mezinárodní den bez kalhotek, řešili, jaké zaměstnání byste chtěli dělat v příštím životě. A na příjemné pevné nervy všem řidičům na D1 kolem Kroměříže ve směru na Vyškov. Kvůli nehodě je tady dálnice od rána uzavřena. Více v dopravě. A po 9. hodině budeme postupně komplektovat pondělní vzpomínkovou show.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Iniciálí PP. Tady procházka pamětí mega hity milénia. Ano, přátelé, of Monsters and Men. U klavíru bude Adel. Dáme pro vás ještě jednu klavírní baladu, kterou si opravdu, opravdu hodně užijeme. Kristýna. Děkujeme, že Rádio Haná není vaše druhé rádio, ale že jsme na prvním místě. Moc si toho vážíme. Zprávy Tomáš Gottwald, dřív než ostatní, 8.56.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
4: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
6: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
5: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
4: Sport.
5: Velký úspěch českého silničního cyklisty Matyase Vacka. Etapový závod kolem Švýcarska uzavřel na skvělém celkovém třetím místě. V poslední etapě této generálky před Tour de France přijel do cíle 12.
4: Rádio Haná.
7: S námi máte přehled
1: i v pondělí.
4: Počasí.
8: Dobře, uznávám, o víkendu jsem to trošku přepískl, tak dneska ubereme, dobře?
0: Jakoby nám tohle vzkazovalo sluníčko. Víme, jak bude dnešní denní teploty níž než o víkendu 27 až 30 stupňů Celsia. Převážně polojasno anebo oblačno, místy přehaňky anebo bouřky. Zítra i ve středu skoro jasno anebo polojasno, teploty podobné jako dnes opět 27 až 30. Ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů Celsia. Nehoda v Olomouci, blokovaná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov a policie v Rýmařově, také v Postřelmově. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci srazila tramvaj chodce na křižovatce třídy Míru a Pražské. Od brzkého rána, jak od nás víte, je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov. Kamion tady leží po nehodě na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes Postoupky Bezměrov. Zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetína na 253 km. A policie na pondělní šichtě teď chytá, měří a kontroluje v Rýmařově na Opavské, také na Šumpersku v Postřelmově na Komenského ulici před Hřbitovem. Šťastnou cestu a hezký den.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: Johana a Procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Ano, bylo 9 hodin. Hana vás vítá v našem klubu hudebních cestovatelů do minulosti. Bez vás by to nešlo. Dneska nás v Procházce pamětí vyšetří doktora House. Jeho představitel, herec Hugh Laurie, byl tento měsíc v Česku. Řekneme si proč a po víkendu, takhle v pondělí dopoledne, zpomalíme s milovnicí parfémů, vaření a evejdniček. Ve kterém roce Adele vydává své zasněné Someone Like You? To nejlepší z jednoho roku v Procházce pamětí teď.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Hudební pozdravy z Brazílie, Michel Telo, letní I Seu Čipego, první letní procházka paměti je tady. O tento mega hit jsme vás nemohli ochudit, chvilku po čtvrt na deset. Ti říkám, to je on.
1: No, kdo on?
0: No to je on, to je ten slavný herec.
1: Který slavný herec?
0: No Hugh Laurie to je.
1: Hugh Laurie? A kdo to jako je Hugh Laurie?
0: No to je ten, co hraje. Toho doktora House. Jo, ten.
1: No fakt je to on.
0: Přátelé, posloucháte Procházku paměti Rádia Hana. No a tohle jsme si tento měsíc mohli říkat v Česku, konkrétně v Praze, skutečně doktora House jsme mohli potkat. Něco jsme mu mohli říct na ulici. Herec Hugh Laurie do Česka totiž pracovně zajel něco natočit, jeden seroč, no a my se proto také vracíme do roku. Dneska v Procházce paměti Rádia Hana, kdy se na českých obrazovkách poprvé Hugh Laurie objevuje jako doktor House.
2: Co ta biopsie nervu?
3: Nemám ji.
2: Tak onem.
3: Nemůžu.
2: Proč?
3: Chystá se skočit z ochozu v hale.
2: Já ji mám chytit?
4: Máme problém.
3: A kulha?
5: Nechápu tu zvrácenou logiku, jakou jste si zdůvodnil střílení do mrtvoly.
6: Kdybych střelil živého, bylo by s tím víc papírování.
0: Na doktora House s námi vzpomíná také posluchač Robin, ten píše, že díky tomuto seriálu jednou sám na ulici dokázal provést transplantaci plic jednomu chodci, než přijela záchranka. No, Robine, to se počítá. Díky za to, procházce paměti Rádia Hana, dnes seriálová premiéra v Česku doktora House. Po půl desáté připomeneme, co doktor House v Česku tento měsíc dělal. A dokonce máme mezi vámi jednu z vás, která se s Hugh Lauriem osobně setkala a popíše své zážitky. Jestli byl v pohodě, nebo to byl náfuka. Nikam neodkázejte, už se na vás těší taky Safrido a Velile. Eleleo mama. Letní procházka paměti se ptá, do kterého roku se spolu vracíme. Jste super, děkujeme, že posloucháte.
7: Rádio Hana a Procházka paměti.
8: Vracíme vaše vzpomínky.
9: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
10: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
11: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
9: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Možná jste se právě teď naladili rádio Hana a říkáte si, je wow, tohle to neznám, co to je? Vlastním jménem Caroline Esmeralda van der Leeuw, jinak si říká Carol Emerald. Carol Emerald je holandská zpěvačka, rodačka z Amsterdamu. V dubnu oslavila 45. narozeniny. No a my se vracíme do roku, kdy do světových hitparád tahletá krásná, dlouhovlasá, usměvavá brunetka posílá písničku Stuck. V Procházce paměti jsme si ji dali chvilku před 10:45. Procházka paměti Rádia Hana vrací v pondělí dopoledne vaše vzpomínky. Návrat u nás hlásí taky doktor House.
1: A kam jdete?
2: Do kanclu. Mám práci. Všechno jeste, každou půl hodinu si měřte teplotu a berte léky, které vám dají.
1: Jsem obyčejný pacient?
2: Ne, máte vlastní teploměr.
0: Taky milujete tento seriál, my se vracíme do roku, kdy ho na českých televizních obrazovkách vidíme úplně poprvé a už jsme si dneska řekli chvilku před 9:30, že Dr. House alias herec Hugh Laurie byl tento měsíc tady v červnu v Praze. Opravdu jsme ho mohli osobně v centru potkat. Natáčel se tady i s doktorem Housem nový špionážní Seroš a do rádia Hana posluchačka Míša píše, že doktora House skutečně potkala, dokonce s ním údajně spolupracovala na Barandově a vzkazuje, že sice už Hugh Laurie malinko stárl, ale vůbec není nepříjemný, vůbec není arrogantní, jak si ho pamatujeme právě z doktora House, naopak byl milý, příjemný, dveře podržel a když se mu něco nepovedlo, omlouval se. A to je super. Tohle to rádi slyšíme, stejně jako další hudební nápovědy, Procházky paměti Rádia Hana, celou hodinu se vracíme do roku, kdy v Česku poprvé na obrazovkách vidíme doktora House a Lucenzo a Don Omar vydávají letní taneční megahit. Tohle je první letní Procházka paměti v tomto roce. Danca Kuduro nesmí chybět za pár vteřin.
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
6: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
7: pro váš lepší hudební výběr.
6: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
7: Google Play a Apple Store.
6: Stahujte,
7: poslouchejte, užívejte.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS ticket anebo na kiosku v Kempu.
13: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
14: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
15: Rádio Hana, Procházka pamětí.
16: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Blaze Song a Bruno Mars v Procházce paměti rádia Haná pro vás v 9.51 před 10. hodinou. Je před námi velké finále naší vzpomínkové show. My jsme si dneska připomněli jednak top hlášky doktora House. A poslední vzpomínka patří našim prarodičům. Přátelé, máte ještě babičku, máte ještě dědečka, taky jste si u nich užívali v dětství prázdniny někde za městem, u lesa, na dědině, taky jste si hráli v přírodě, jezdili na kole, nebo vás jako malé babička a dědeček brali na výlety a domů jste se vraceli až pozdě večer? Proč o tom mluvíme? Protože podobně na tyhle krásné zážitky vzpomíná i Lady Gaga. No a když její milovaný dědeček před lety umřel, tak napsala písničku inspirovanou právě svými prarodiči, kteří spolu prožili téměř 60 let života. A Lady Gaga si právě tehdy uvědomila, že největším životním úspěchem nejsou peníze ani sláva, ale je to najít člověka, který s vámi vydrží celý život. O tom je tahle ta písnička. The Edge of Glory.
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok 2011.

0: Edge of Glory v procházce paměti Rádia Haná před 10. hodinou. Tohle je Lady Gaga, s námi už také Martina Kvítko. Hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny, Lady Kvítko, hezké dopoledne.
0: Když se řekne babička, dědeček, prázdniny, léto, co se ti vybaví jako první, jaká vzpomínka?
1: No tak my jsme třeba u babičky dělali takový speciální placky na peci.
0: Takže hodně má vzpomínka.
1: Hodilo se to jenom na tu pec, vždycky se to tak jako z jedné z druhé strany a mohl se to mít na slano nebo na sladko. Placky u babičky.
0: Tak děkujeme, že jsi nám udělala chutě, protože na své prarodiče vzpomíná taky Lady Gaga v této písničce. Takhle on, když ji zavřel dědeček, tak ona napsala písničku inspirovanou právě svými prarodiči. Ti spolu prožili téměř 60 let a Lady Gaga říká, že se právě tehdy uvědomila, že největším životním úspěchem nejsou peníze ani sláva, ale právě najít člověka, který s tebou vydrží celý život. Tak zdravíme všechny babičky a dědečky, co jsou spolu už opravdu hodně dlouho, už hodně dlouho i s námi, třeba taky doktor House dneska v procházce pamětí.
1: Ano, my vzpomínáme na dobu, kdy už nějakou tu chvilku koukáme v televizi na tohoto chlapíka s hůlkou, řekla bych skoro s kouzelnou hůlkou, protože on je vlastně specialista na diagnózy.
0: Ano.
1: A já se přiznám, že já jsem ten seriál úplně ze začátku nechápala. A říkala jsem si, o čem to jako je. On tam asi tak 40krát řekne nějakou tu diagnózu a až ta 41. je ta správná a vylečí toho dotyčného, ale do té doby je to docela trápení, jako fakt jsem to úplně nedávala doktora House.
0: My jsme se za doktorem Housem vrátili proto, že tento měsíc byl tady u nás v Česku, při troše štěstí jste ho mohli potkat v Praze, on tady před pár dny natáčel jeden nový seriál a vrátili jsme se do roku, kdy Hugh Laurie alias doktor House je de facto poprvé na českých televizních obrazovkách a to bylo kolem roku
1: 2011.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Letní dopoledne na vlnách Rádia Haná a letní hity připraveny s Kvítkem, Eros Ramazzotti, Mekyš Birka.
3: Mám rád těň a bluní správy.
1: A haleluja, bude taky Ava Max.
0: Aktuální dopolední zprávy dřív než ostatní s Tomášem Gottwaldem.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
5: Posloucháte zprávy? Děkujeme za to. Havárie vody v Olomouci. Město postihla série havárií vody, které omezily dodávky v širším centru. V Hynajsově ulici před magistrátem prasklo v noci na dnešek vodovodní potrubí. Silnice se propadla a vytvořila kráter. Přilehlá ulice je zavřená. I přes vážnou havárii vody přímo před budovou úřadu zůstává chod olomouckého magistrátu na Hynajsově ulici plně zachován. Lidé si zde mohou vyřídit své záležitosti bez omezení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Letní kino v Prostějově přinese pobavení, ale taky omezení. Město plánuje kvůli projekcím letního kina a stavbě aparatury během července uzavřít náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pro dopravu. První uzavírka bude 13. a 14. července. Super tropické dny v Česku. Neděle se stala třetím dnem v řadě, kdy teplota na některém místě v České republice překročila 35 stupňů Celsia ve stínu. V příštích dnech se sice mírně ochladí, ale super tropické teploty se mají vrátit, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
5: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
2: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
6: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
2: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
4: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
2: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
4: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
2: Počasí.
0: Astronomické léto začalo včera v 10.25 dopoledne a počasí nás bude i dnes udržovat v úžasné letní náladě. Nezapomeňte hodně pít, ideálně vodu, čaj nebo ředěné ovocné šťávy. Víme, jak bude dnes převážně polojasno anebo oblačno, místo přehánky či bouřky, denní teploty 27 až 30, zítra i ve středu teploty opět kolem 27 až 30 stupňů, oba dva dny skoro jasno anebo polojasno, ve čtvrtek a v pátek slunečno a 32 stupňů.
7: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava. Havárka v Olomouci, neprůjezdná D1 u Kroměříže a správně nastavujeme klimatizaci. Víme, jak se jezdí tady. Už od nás víte, že kvůli noční havárii vodovodu je v Olomouci neprůjezdná Hinajská kolem magistrátu a plechárny. Tady je silný provoz. Taktéž od rána je neprůjezdná D1 u Kroměříže ve směru na Vyškov, kamion na boku. Policie odklání provoz na 258 km přes Postoupky. Bez Mědov zpátky na D1 najíždíme na úrovni Kojetína kolem 253 km. A pokud si dneska s námi vychladíte auto klimatizací, nezapomeňte, že až budete vystupovat na konci jízdy, by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a vevnitř 5 stupňů Celsia. Jinak si při přechodech z vedra do chládku koledujeme o pořádnou angínu. Jedeme s vámi. Rádio Hana.

0: Počúvať Rádio Hana, to máme rádi, to nám ide. Ať už jste doma v práci nebo na cestách, máme pro vás ten nejlepší hudební výběr. A ještě v téhleté hodině taky budou ty nejlepší tipy, kam vyrazit. Tak poslouchejte dál. Přejeme pohodové pondělí, ať už jste s námi kdekoliv.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Banana, papaj, papaj.
11: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
12: Bello.
11: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.

0: Samozřejmě, že nahané taky dál fandíme fotbalu.
1: Je to gól!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.

0: www.zábava.cz. Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz

0: ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Mr. Big to be with you, je tu s vámi a pro vás Rádio Hana, za okamžik zprávy, bude i počasí s dopravou a po 11. hodině tady u nás.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Určitě Felicita. Protože od včerejška je tady opravdu oficiálně léto, dáme i léto lásky. Nebo bude šebuzí. Rádio Hana teď je 10.56.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
4: Bude 11 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí. A výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
7: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
6: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
4: Sport.
6: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
4: Počasí.
0: Tak co? Jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle rozčísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Horním Lánu na ulici Kavkova. Drobnou nehodu na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, jak je sjezd na Unčovice, je to ťukanec dvou osobáků a pozor, větší bouračka na D1 na trase Říkovice-Vyškov. Je to předtím exitem Kojetín. Máme tu odkloněnou dopravu na 258. kilometru směr Bezměrov a nájezd zpátky na 253. kilometru. Takže musíme po objízdné trase, protože teď se to na D1 řeší, nákladák na boku, dvě dodávky ve svodidlech a na místě záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: české megahity a taky ty největší italské dobroty a možnost získat u nás pobyt v Itálii. Ano, i tuhletu soutěž pro vás chystáme. Rozhodně poslouchejte dál, užívejte si ten nejlepší hudební výběr a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Para a

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: Bruce Springsteen, vracíme zpátky 90. Hrajeme si dál nejlepší letní výběr, už za chvilku taky léto lásky se slzou, moc se na to těšíme. No a teď míříme na fotbalový šampionát, abychom zjistili, kolik toho hráči naběhají a kolik třeba spálí kalorií. I to nahané víme.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Počkejte na mě!
3: Možná jste přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek o 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Rádio Hana.

a kvůli ním nejspíš taky prasklo potrubí v Olomouci na Hynajsově ulici. Tuhletu havárii sledujeme od brzkých ranních hodin, takže podrobnosti také za chvilku v našich poledních zprávách a po 12. hodině tady u nás na Hané.

0: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Více než polovina sportovních klubů v Česku bojuje s nedostatkem peněz na svou činnost. Ukázal to průzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo přes 2300 sportovních spolků. Česká unie sportu tak volá ke zvýšení finančních prostředků pro činnosti.
1: Sport.
0: Hvězda přerovského tenisu Linda Nosková pronikla do elitní desítky světového žebříčku. Podařilo se jí to díky zisku titulu na turnaji WTA v Berlíně. V top 10 světového žebříčku je poprvé v kariéře, konkrétně je nyní na 10. pozici.
1: Počasí.
2: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla a od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a s trochou mraků a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem 30. Takhle by to mělo být do pátku a o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů.
3: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské nebo taky ve Chválkovicích na Selském náměstí. Taky připomínáme větší bouračku na D1, kousek od exitu Kojetín. Je tady odkloněná doprava na 258. kilometru směr Bezměrov a najezd zpátky na 253. kilometru. Ano, musíme okolo, protože na D1 se to řeší. Nákladák skončil na boku, 2 dodávky ve svodidlech, takže opatrně na D1 u exitu Kojetín. A ještě máme hlášenou odstavenou dodávku na silnici 35 na trase Moravská Třebová Linhartice. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme pondělí na jedničku.

0: naší polední pauze mezi 12. a 13. Klima jede dál naplno. No a když to půjdem, tak odpoledne se budem cachtat v bazénu. Ano, tomu se říká plán. A nebo se aspoň na chvilku zavřeme do ledničky, co říkáte. My jedeme dál, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr Dua Lipa nebo Van Halen.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké poledne.
3: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.

0: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
1: Jahody, jahody.
2: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: s Michaelem Jacksonem, jeho Human Nature. Nejlepší hudební výběr, takový přirozený, přírodní, lidský. Mimochodem, podle lifestyleových průzkumů je mezi námi nějakých 10 až 15% lidí, kteří v létě pravidelně nenosí spodní prádlo. Proč o tom mluvíme? Protože zrovna na dnešek připadá Mezinárodní den bez kalhotek. Což si potvrdíme už za chvilku. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.

We'll be together, jsme tu s vámi a pro vás, Rádio Hana, za okamžik ve zprávách pohled do Smetanových sadů v Olomouci, kde se nám zase někdo topí v místním jezírku, a nebo je to skulptura. No každopádně podrobnosti za chvilku ve zprávách a po 13. hodině na Hané. Hey.

0: Frankie Goes to Hollywood. Díky moc, že posloucháte. Radio Hana, teď je 12.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
1: Část dědiny, která byla snažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Když potom přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když budete z okna, vidíte stromy, tam stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
0: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti s energeťáky. Každý týden pije energetické nápoje 5 dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborníci i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine. Sport. Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermana. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 km s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
2: Počasí. Kdyby vám náhodou bylo vedro, tak tady máme tip na osvěžující výlet. Antarktida hlásí teď na začátku týdne zhruba minus 50 stupňů. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě dál teploty letní až tropické, nejčastěji 27 až 30, dneska i zítra. Od středy už to zase tu 30 překročí a výhledově během prvního prázdninového víkendu místy naměříme i 35 stupňů. Tak co, jedeme na tu Antarktidu? Víme, jak se jezdí tady, víme, že drobná nehoda se dořešuje v Olomouci u OC Haná na Kavkově. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci Holici na Hamerské ulici, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova a nebo na dálnici D35 Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. A připomínáme komplikace na D1, když se jede od Kroměříže na Kojetín. Dálnice je tady stále dočasně uzavřená, protože tu máme po ranní nehodě převrácený kamion. Odklon tady řídí policie, tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.

0: Všechno se dozvíme třeba i na našem webu radiohana.cz, tak se mrkněte a poslouchejte dál.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
1: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
1: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že...

0: Mimoni a Monstra. Setkání s Mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
9: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Kobryšci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory

0: Vinohradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Léto budiš pochváleno, zdravíme všechny. Ano, tady u nás na Hané jsme vaše letní rádio, ten nejlepší letní výběr. A před námi vlastně oficiálně první letní týden, když ten letní slunovrat nastal včera, tedy v neděli. No a co pro nás mají tento týden hvězdy?
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
3: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.
2: Jak to vidíš tento týden?
3: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
2: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
8: Firma Havelka uhadne skladí, dobrý den.
9: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
12: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
1: Jsme Rádio Hana.

Olomouc, Kroměříž, Hranicem, i tady jsme vaše domácí stanice a třeba právě i z těchto míst pro vás máme novinky a aktuality v následujících zprávách tady u nás na Rádiu Haná. Tak poslouchejte dál a po 14. hodině je tady taky ten

taky Red Hoši. Nebo Vanastovky. Slečna Anna je za vodou. Jsme na té správné vlně a zprávy máme dřív než ostatní. Tady u nás, na Hané.

0: zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novotou září průmyslovka v Hranicích. Má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
2: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
0: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
1: Sport.
0: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
1: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
3: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
1: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
4: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
4: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
1: Počasí.
5: Tak co? Jak jste se na dnešek vyspali? Ptáme se proto, že máme za sebou tropickou noc. To znamená, že na mnoha místech teplota neklesla pod 20 stupňů. Taky víme, jak bude. V podstatě do pátku přes den čekáme vedro až dusno. 28 až 32 stupňů, což jsou stále tropické hodnoty. Na Moravě to dnes a zítra mohou ojediněle rozčísnout i nějaké ty přehánky anebo bouřky, ale jinak se počítá hlavně se sluníčkem.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hned několik policejních hlídek hlásíte v Olomouci, například na Brněnské, na Velkomoravské, taky na ulici Švajcerova nebo v ulici na Hamerské. Hlídky máme i ve Velké Bystřici na ulici ČSA a 8. května anebo na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice. Jedna kontrola na exitu Unčovice a ta další na sjezdu Loštice. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Haná.

0: Tak my nahané rozhodně držíme místo a hlavně držíme palce, ať to tak nějak všichni společně zvládneme v tom hitsu. Ať je to v pohodě, hlavně nezapomínejte o hodně pít. Ono nás ještě to vedro čeká tento týden. A vlastně tento týden je oficiálně poslední týden školního roku. V pátek vysvědčení a hurá prázdniny. U nás dál hurá ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku Red Hoti, tak poslouchejte dál a těšte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne. Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: My pro vás na Hané máme, jako vždycky, ten nejlepší hudební výběr a taky ty nejlepší akce. Samozřejmě, že každý den spolu s vámi vždycky sledujeme, co se děje v našem regionu.
1: O čem se píše?
0: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června, tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Nahané Sting, to znamená dál ten nejlepší hudební výběr. A teď před 15. hodinou už taky kolegyně Majda, já tě zdravím, ahoj, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak prosím tě, my máme na našem Facebooku takový dotaz na naše posluchače, takže já to zkusím aplikovat i na tebe. Jestli je nějaká práce nebo zaměstnání, co bys chtěla dělat někdy v příštím životě? Takže chtěla bys pracovat jako?

0: jestli jsou fajn.
1: Ale ten zkoušeš tobogánu, já bych to třeba možná nemohla být, to musíš mít i třeba nějakou správnou velikost, abys ten tobogán třeba neucpala, že? Já bych měla trošku obavu ze sebe.
0: Napíšem, zkusíme.
1: Jo, já bych možná ten tobogán někde zašpuntovala, ale to by v podstatě bylo taky test, že?
0: Ano.
1: Takže v budoucím životě Magda jako zkoušeč tobogánu, zatím teda moderátorka, děkujeme, že tady s námi budeš i po 15. hodině. Hit za

0: Máme pro vás i zprávy, počasí, dopravu. Rádio Haná, teď je 14.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

Pojďte si poslechnout, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami, na něm můžeme

0: Vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam líbí nebo nelíbí, a výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města a samozřejmě do něj můžeme přidat své zkušenosti.
1: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
0: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obří archeologický depozitář vznikl v Olomouci. Národní památkový ústav otevřel v Hodolanech jeden z největších a nejmodernějších archeologických depozitářů v Česku. Budova za 60 milionů korun pojme asi 17 tisíc beden artefaktů a poskytne zázemí pro jejich výzkum. Přiblížila se stavba budoucí přehrady Nové Heřminovy v Jeseníkách. Ministerstvo životního prostředí už vydalo všechna stanoviska k životnímu prostředí potřebná pro stavbu. Zahájení stavby tohoto vodního díla mezi Bruntálem a Krnovem je naplánované na podzim roku 2027.
2: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc odstartovali přípravu na novou sezónu. Na dnešek mají v kalendáři úvodní trénink pod vedením kouče Pavla Hapala a první přípravný zápas budou Hanáci hrát 27. června se slovenským Ružomberkem.
2: Počasí.
3: Včera nastal letní slunovrat, to znamená, že byl nejdelší den v roce. Ano, v neděli jsme měli 16 hodin a 14 minut denního světla a od teďka se budou dny zkracovat. Víme, jak bude, na Moravě dál počítáme se sluníčkem a s trochou mraků a taky s teplotami, které jsou stále tropické, kolem 30. Takhle by to mělo být do pátku a o víkendu pak zase čekáme supertropy, kdy může být i 35 stupňů. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnské a taky na ulici Volkerova. Hlídka je i ve Velké Bystřici na 8. května nebo na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého Újezdu. A pozor, auto nám blaflo v Šumperku na Jesenické, je to u té benzinky, takže momentálně to tady hasíme. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

písničky rádi hrajeme, ale taky vám o hudebním světě rádi povídáme. A tak tady pro vás máme jednu novinku. Charlotte Ella Gottová právě poslala do světa nový letní song I Could Be Mine. Dcera Karla Gotta se netají tím, že chce uspět hlavně v zahraničí.

0: opustíme třeba víkend.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
1: Písničky na přání.
3: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
3: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
3: Stahujte.
1: Poslouchejte. Užívejte.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slavě!

0: obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
1: Jahody, jahody.
2: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
5: Banana, papaj, papaj.
4: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že

Express.cz. Děláme akce. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Rádio Hana. Nejlepší

0: Nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
1: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
1: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
1: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
1: Snad

0: www.zábava.cz. Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce. Praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: Startujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
1: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: hodinou nám na rádiu Hana tak nějak málo tančila kapela Krištof. Nebojte se, vy s naším vysíláním málo tančit určitě nebudete. Máme pro vás hit za hitem, které vás určitě rozhoupou v bocích.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravený je

0: Začínají zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Nová zahrádkářská osada vzniká v Bruntále. Město ji buduje u Bukového potoka. Dělníci už dokončili přístupovou cestu k osadě a ještě vybudují oplocení a přípojky. Areál s 80 zahrádkami má být připravený příští rok. Téměř opravené jsou obce na Hodonínsku a Břeclavsku, kterými se před 5 lety prohnalo ničivé tornádo. Mikulčicím zbývá opravit školu, Hodonín obnovuje bažantnici a Lužice.
1: Část dědiny, která byla zasažena, tak nové chodníky, nové cyklostezky, nebo dneska jsou to smíšené chodníky, tam jsou ty dominové, samozřejmě nové fasády, nové oplocení. Co chybí, co je jako markantní tady v tom území, je ta zeleň. Když potom přijedete sem, tak tady už vidíte všude, když budete z okna, vidíte strom. Tam stromy nejsou. Jo, tam ty stromy, tam to bude chvilku trvat samozřejmě, takže tam to je taková, jako teď jsou zasazené, tak mají 3-4 roky, ale ty stromy tam chybí, takže to tam se bude chvilku čekat.
0: Přiblížil pro ČTK starosta Lužic Tomáš Klásek. Děti z energetiáky. Každý týden pije energetické nápoje pětina dětí v České republice ve věku 11 až 15 let. Mají pak potíže s pozorností a navíc nápoje nesou zdravotní rizika. Odborní

0: Učitelé i zástupci škol nově vyzvali k zákazu prodeje energetických nápojů dětem do 15 let. Uvidíme, jak se téma vyvine. Sport. Velký úspěch šternberského závodníka na horském kole Filipa Wiedermanna. Biker v uplynulých dnech zvládl jeden z nejtěžších maratonů na horském kole na světě. Na Hero Südtirol v italských Dolomitech dojel trasu 60 kilometrů s více jak 3-kilometrovým převýšením na druhém místě. Gratulujeme.
1: Počasí. Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde v regionu očekáváme polojasno až oblačno. Místy nám mohou přijít přehánky nebo dokonce i boušky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami a pořádným fučením větru. Vyloučené nejsou ani kroupy. Přibližně k 5. hodině odpoledne naměříme teploty kolem 28 stupňů, pak už by se nám postupně k večeru mohlo začít pomalinku ochlazovat. V noci čekáme hlavně jasno až polojasno, sem tam jen mohou doznít nějaké přehánky. Otevřte si okna, rtuť teploměru klesne až k 15 stupňům.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín je odkloněná doprava po objízdné trase. Odkloníme se na 258. kilometru směrem na Bezměrov a nájezd zpět bude na 253. kilometru. Na překážku na silnici si dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Prostějov, kousek před exitem na Hněvotín. Dva osobáky nám pak bouraly taky ve Valmezu v ulici Nádražní. Na místě je policie. Bezpečnou cestu to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: Posloucháte Rádio Haná. Pokud máte dnes namířeno na Olomoucký magistrát, máme pro vás důležité info. V Hynajsově ulici v noci praskl páteřní vodovod. Podle všeho za to můžou ty současné vysoké teploty. Úředníci ale fungují bez omezení jak v Hynajsově, tak v Palackého ulici. Takže si všechno vyřídíte, jen v okolí počítejte s opravami. Ty mohou trvat i několik dní, možná dokonce až týden. Frčíme dál, před námi hit za hitem a za 20 minut magazín z fotbalového mistrovství.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: www.cc.eu. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Počkejte na mě! Počkejte na mě! Počkejte na mě!
2: Možná se přesně takhle dneska ráno dobíhali autobus do práce a po krátkém sprintu nemohli popadnout dech. Známe to. No, fotbalisté na mistrovství světa to mají trochu náročnější. Podle sportovních statistik naběhá průměrný hráč během utkání kolem 11 kilometrů, zvládne desítky sprintů ve vysoké intenzitě a za 90 minut spálí přibližně 1000 kalorií. To jsou zhruba dvě tabulky čokolády nebo pořádně vydatný oběd. Takže pokud jsme dneska ráno doběhli autobus, tramvaj nebo vlak, ano, můžeme na sebe být pyšní, ale na světový šampionát by nás trenér ještě asi pořád neposlal. Naši fotbalisté budou za postupem ze skupiny sprintovat už ve čtvrtek od 3 hodin ráno našeho času proti Mexiku. Držíme palce.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: Tady je Rádio Hana. Hezké odpoledne.

Hodina na rádiu Hana, jak tak koukám z okna, venku máme pořád krásně, takže pokud se chystáte na cestu z práce, bude to prosluněný návrat domů. Za mě možná dokonce návrat, který by byl lepší se zmrzlenou v ruce. Na

0: No a fanoušci tvrdší muziky ocení třeba Green Day. Předtím naše zprávy máme 16 hodin a 54 minut. Tak jdeme na to.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Zvyšuje se bezpečnost pro chodce v Olomouci Droždíně. V ulici U Cihelny vzniká nový přechod, chodníky a osvětlení. Hotovo má být v půlce července. Dopravní provoz je tu během stavby řízený kyvadlově semafory.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Na pomezí Olomoucka a Přerovská nová pískovna nakonec nevyroste. Zastupitelé Olomouckého kraje totiž smetli ze stolu plány těžařů, protože navrhovaná těžba štěrkopísku jde ostře proti pravidlům ochrany tamního nerostného bohatství. Obyvatelé dotčených obcí Věrovany a Citovsi tak mohou definitivně oddychnout.
4: Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne velká oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
6: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
4: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík. Před srdečními nemocemi varují lékaři. Se srdečním selháním se v Česku potýká už zhruba 400 tisíc lidí. Podle lékařů bude kvůli stárnutí populace pacientů stále přibývat. Prvním signálem selhání bývá dušnost.
2: Sport.
4: Třetí zápas čeká na mistrovství světa v hokejbale v Ostravě české reprezentace mužů a žen. Oba týmy mají zatím na kontě dvě výhry. Uvidíme, jak se jim zadaří dnes. Hrají proti Švýcarsku. Muži v 17.30 a ženy v 19.45. Výsledky vám přineseme.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Teploty by nám teď už s postupujícím podvečerem měly začít pomalu klesat. Slunce nám dneska zapadne ve 21 hodin a 2 minuty. Během noci bychom se měli dostat na 12 až 16 stupňů. Zítra nás pak ale zase čekají letní teploty, denní maxima vystoupají k 25 až 30 stupňům. Očekáváme skoro jasno až polojasno.

0: Ve středu čekáme opět malinko teplej. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme v Olomouci, v ulici Okružní. Srazila se tu dvě osobní auta, mohlo by docházet k úniku pohonných hmot. Tak projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D35 mezi exity Unčovice a Křelov, v Bruntále v ulici Jesenická a taky na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: ikona na začátku svojí kariéry, ale taky byla jen zpěvačka, kterou nikdo zatím vlastně ještě neznal. Na našich vlnách přesně takovéhle nové objevy a talenty chceme podporovat. V naší hudební soutěži Radio Talent je to teď ale spíš o vás. Jsme totiž ve fázi hlasování. Fanoušci a posluchači hlasují pro soutěžící ve třech kategoriích. Pop, rock a elektro. Kdo pak bude mít ve své kategorii nejvíce hlasů, získá cenu veřejnosti. Hlasovat můžete právě vy, a to do konce července na webu www.radiotalent.cz. Teď už opět hit za hitem, za chvíli třeba Kabáti nebo Green Day.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.

0: Pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Jahody, jahody.
5: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, máme tady 26. týden tohoto roku, poslední týden před tím, než naše děti dostanou prázdniny a zároveň první oficiálně letní pondělí. Léto nám odstartovalo včera, v neděli. Co dalšího nám kalendář pro dnešní datum prozradí, to už si řekneme v našem kalendáriu. Zůstaňte s námi, za 20 minut už pro vás připravujeme taky naše zprávy.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: v zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
1: Radio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dobré na rádiu Hana, jeho novinka tohoto roku s názvem Homewrecker. Pokud se vám tenhle druh hudby líbí, zůstaňte s námi. Nejlepší hudební výběr pro vás máme připravený i po 18. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude tady Freddie Mercury.

0: No a zaspívá nám třeba i Adele. To samozřejmě není všechno. K tomu všemu vám ještě přihodíme taky naše zprávy, počasí a dopravu. Na našich vlnách se rozhodně nudit nebudete. Tak jedeme dál, je 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až dva dny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
1: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také čtyřhru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila

0: fantastickou formu.
1: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
2: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
1: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
3: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
3: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
4: Počasí.
5: Víme, jak bude. Před námi je přivážení.

Azoro, jen přechodně nám přibudou nějaké mraky. Rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 26 až 30 stupňům, vítr bude foukat jenom slabý. Biozátěž bude zítra na 2. stupni, tak na sebe buďte opatrní. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme stále opatrně kolem bouračky na křižovatce silnic Hněvotínská a Okružní. Nehoda komplikuje dopravu taky na D48 na trase Bělotín-Frýdek-Místek za exitem Bělotín-Východ. Na místě je policie. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž-Západ, taky na výjezdech na Přerov a na Lipník-Trnávka. Tohle bylo naše dopravní info, teď už zase pořádná muzika. Rádio Hana.

0: Doufáme, že jste do nového týdne vykročili tou správnou nohou a všechno vám dnes šlo pěkně od ruky. Pokud ještě sedíte v autě nebo teprve chystáte večeři, dopřejte si chvilku pro sebe. Hoďte všechny povinnosti za hlavu, protože Rádio Hana je tu s vámi. Máme pro vás připravený ten nejlepší hudební výběr, který vám zaručeně zvedne náladu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
3: Banana, papaj, papaj.
2: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že

0: Mimoni a Monstra. Setkání s Mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory

0: Olomouci. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti poznání Olomouc.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: vámi je Rádio Hana a jako každé pondělí je tu s námi taky náš rádiový astrolog Antonín Baudeš. Co pak nám asi pro tento týden předpověděli hvězdy, to se dozvíme právě teď. Na začátku příští hodinky už pro vás máme taky čerstvou informaci z hudebního světa.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Baudeše. Ahoj.
3: Lukáši, buď zdrav, zdravím tebe i posluchače.
2: Jak to vidíš tento týden?
3: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
2: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Baudeš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: www.cc.eu.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klid.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme skoro jasno až polojasno, jen sem tam nám může na oblohu připlout těch mraků trochu více. Nejvyšší teploty hlásí předpověď na 26 až 30 stupních. Na horách bude o něco chladněji, 19 až 23. Pokud se budeme venku pohybovat mezi 11 až 15 hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na osmičce, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radio.

Na Rádiu Haná vám dobré písničky rádi hrajeme, ale také vám o hudebním výběru rádi povídáme. A tak tady pro vás máme jednu novinku. Charlotte Ella Gottová právě poslala do světa nový letní song I Could Be Mine. Dcera Karla Gotta se netají tím, že chce uspět hlavně v zahraničí. Proto zpívá anglicky a spolupracuje se světovými producenty. Zároveň ale jasně vzkazuje, hodnotit chce podle její tvorby, ne podle slavného příjmení. Na Rádiu Haná dál plujeme na vlně toho nejlepšího hudebního výběru. Už za chvíli další várka.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Hana.
9: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dove Aladžia. Užijte si to. Má

0: Rádiem Haná jste vždy v obraze. Pravidelně pro vás čteme regionální zprávy a přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Tak se na to pojďme mrknout. Po 8 hodině už se pak těšíme na naše 80ky po 8. Celou hodinu budeme hrát ty nejlepší hity z 80. let.
1: O čem se píše?
2: Jak od nás víte, tento týden se v Olomouci ve fakultní nemocnici koná akce Onkologie ožije. Je to série koncertů pro pacienty i pro zdravotníky z onkologické kliniky. Odkaz na program stále najdeme na olomouc.cz. Dvojitá oslava se chystá v Rakové u Konice. Už tuto sobotu slaví obec i zdejší hasiči. Další podrobnosti pro nás má report.cz. A zdravíme také do Přerova. Pokud tady chcete ovlivnit podobu veřejného prostoru, tak svůj nápad můžete přihlásit do participativního rozpočtu. Jak píše Přerovský rej.cz, čas máme do konce června. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Posloucháte Rádio Haná.
3: Hezký večer.

0: 8 hodině to tady na Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do 9 totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Phil Collins, Alien, Paul Young, Jimmy Nail, Madonna, Fleetwood Mac nebo třeba Human League. Tak otočte volume doprava, dalších 60 minut protančíme.
1: Rádio Hana.
2: Osmdesátky v 8.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: dekády minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Guns N' Roses, Roxette, Eros Ramazzotti, Salt and Pepa, Cher nebo třeba Spice Girls. Na Rádiu Haná pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná, 90 v 9.

Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 22. června a svátek slaví každá Pavla. Tohle latinské jméno znamená malá nebo nepatrná, ale dnešní Pavly si zaslouží velkou pozornost. Narozeniny slaví režisérka Helena Třeštíková, která už desítky let natáčí slavné časozběrné dokumenty. Přípitek si dává také brněnský rodák a hokejový mistr světa z roku 24 Lukáš Dostál. Slaví také zpěvačka Cyndi Lauper a hollywoodská hvězda Meryl Streep, která znovu září ve filmu Ďábel nosí Pradu 2. A pozor, na dnešek připadá i Mezinárodní den bez kalhotek. S touto informací naložte, jak potřebujete. Krásné pondělí, 22. červen.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.
1: Radio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Co vidíte, když se podíváte na nebe? Možná mraky, slunce, někdy letící letadlo, čáry a co vidí astrologové? To je pravidelný pondělní dotaz na našeho rádiového dvorního astrologa Antonína Bauriše. Ahoj.
2: Lukáši, budu zdrát, zdravím tebe i posluchače.
1: Jak to vidíš tento týden?
2: Astrologové, opět vidíme to dobré, co je jinak zrakům veřejnosti skryto. Kdybych oznamoval, že svět se obrací k lepšímu, tak ono to nebude vidět. Výsledky v dohledné době. Ale vevnitř nebo pod povrchem ono se to... Je to jako s pohádkami. Pohádky také končí dobře a mnoho lidských příběhů dopadá dobře. A v tomto týdnu ono se to skládá, peče, jak to kdo nazvem. Podstatnou součástkou je tam mezilidská a vztahová solidnost, loajalita, případně věrnost. To, že ten druhý člověk s námi počítá a my s druhým člověkem počítáme také, protože se vzájemně vlastně potřebujeme a nesmíme udělat chybu, ani jedna strana.
1: Chybu jsme neudělali, když jsme zapnuli toto rádio. Nejlepší příprava na celý týden a náš pravidelný pondělní host, astrolog Tonda Bauriš, právě domluvil. Děkujeme za nastínění budoucích dní.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Sledujeme dopady havárie vodovodu, k níž došlo v Olomouci v noci z neděle na pondělí. Nejspíš kvůli současným vysokým teplotám prasklo potrubí u magistrátu na Hinajsově ulici, píše ČTK. Následovaly ještě další dvě havárky v okolí. V několika ulicích tu tak neteče pitná voda a zásobování je tu pomocí cisteren. Oprava potrvá až 2 dny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Rozsudek v kauze FAU. Krajský soud v Olomouci zprostil obžaloby 13 lidí a firmy FAU a Verami v kauze údajného 250 milionového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalovaní vinu po celou dobu 4 roky trvajícího procesu popírali. Podle obžaloby firmy využívaly řetězové obchody, aby se vyhnuli placení daní. Soudce Eduard Ondrášek uvedl, že se daňový únik sice stal, ale nepodařilo se prokázat, že jej spáchali právě obžalovaní. Vláda projednala novou úpravu, která výrazně omezí přístup k evidenci skutečných majitelů firem v Česku. Nově do ní budou moci nahlížet jen ti lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti spolehlivě prokážou svůj oprávněný zájem.
1: Sport.
0: Česká tenistka Linda Nosková zažila v Berlíně naprosto snový turnaj. Pouhý jeden den po triumfu ve dvouhře dokázala ovládnout také 4 hru a slaví tak úžasný dvojitý úspěch. Po boku své ruské parťačky vybojovala vůbec první deblovou trofej ve své kariéře a potvrdila fantastickou formu.
1: Počasí.

0: trochu více. Nejvyšší teploty hlásí předpověď na 26 až 30 stupních. Na horách bude o něco chladněji, 19 až 23. Pokud se budeme venku pohybovat mezi 11 až 15 hodinou, měli bychom se raději namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na osmičce, což znamená, že sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: www.ivan.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz
1: Radio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?